a noci kolem. Ty si jako sen, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.

0: Rádio.
1: Hity, ktoré milujete. Milujete.
2: Byla s miloučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár. I když se loučím, ještě mnoho dní, ponesu v sobě ten svár.

píska. Stvrdzuje, že kdo chce, ten se dopíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.